0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. července. Tento den roku 1943 se v Birminghamu narodila zpěvačka Christine McVie z formace Fleetwood Mac. O 7 let mladší byl bubeník Eric Carr z Kiss. Zemřel v roce 1991. Na Jamajce přišla na svět roku 1953 zpěvačka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Ročník 1984 je hvězda jménem Garrett Gates. Jeho český protějšek, někdejší člen Lunetiku Vašek Jelínek, se narodil tento den v roce 1978. 12. července 1937 spatřil světlo světa herec a bavič Bill Cosby. Roku 1928 byl k vidění v televizi vůbec poprvé tenisový mač. Tento den v roce 1957 se prezident Eisenhower stal prvním americkým mužem číslo 1, který si vyzkoušel vlastní helikoptéru. Od té doby k této funkci patří stejně jako Air Force One. 12. červencový den 1960 vypustil Sputnik 5 na oběžnou dráhu dva psy. 10 let na to debutovala v Kentucky Janis Joplin. A 7 let poté se uskutečnil první zkušební let raketoplánu Enterprise.
2: Relax

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,3

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

0: sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Relax.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 12. července. Tento den roku 1943 se v Birminghamu narodila zpěvačka Christine McVie z formace Fleetwood Mac. O 7 let mladší byl bubeník Eric Carr z Kiss. Zemřel v roce 1991. Na Jamajce přišla na svět roku 1953 zpěvačka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Ročník 1984 je hvězda jménem Garrett Gates. Jeho český protějšek, někdejší člen Lunetiku Vašek Jelínek, se narodil tento den v roce 1978. 12. července 1937 spatřil světlo světa herec a bavič Bill Cosby. Roku 1928 byl k vidění v televizi vůbec poprvé tenisový mač. Tento den v roce 1957 se prezident Eisenhower stal prvním americkým mužem číslo jedna, který si vyzkoušel vlastní helikoptéru. Od té doby k této funkci patří stejně jako Air Force One. 12. červencový den 1960 vypustil Sputnik 5 na oběžnou dráhu dva psy. 10 let na to debutovala v Kentucky Janis Joplin. A 7 let poté se uskutečnil první zkušební let raketoplánu.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9 a 10.

devadesátky v 9 na Relaxu. 90. léta na Relaxu.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: trefíte se?
1: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: 90. 9 na relaxu.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Warren, Passenger.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, ráno a večer se objeví i skoro jasno. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 25 do 29 stupňů Celsia a do toho nám bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné dopoledne všem na vlnách Relax Rádia, startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Máme na to spoustu skvělé muziky, jako například Dua Lipu, Will Smitha, Pitbulla, anebo Adele a její písničku Oh My.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa už zná kompletní složení semifinále. Dnes v noci skončilo poslední čtvrtfinále, ve kterém Argentina po prodloužení porazila Švýcarsko 3-1 a dál tak živý sen o obhajobě titulu. Soupeřem Argentinců bude v semifinále Anglie, která si o den dříve poradila s Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Francouzi vyřadili Maroko výsledkem 2-0, zatímco Španělsko zvládlo atraktivní duel s Belgií a zvítězilo 2-1. Fanoušci se tak mohou těšit na dvě mimořádně napínavá semifinále, ve kterých se představí čtyři tradiční fotbalové velmoci. Do konce šampionátu už zbývají jen čtyři zápasy, dvě semifinále, utkání o třetí místo a pak velké finále. Turnaj tak míří do svého vrcholu a o titul mistrů světa mistrovství 2026 si zahrají už jenom Francie, Španělsko, Anglie a Argentina. Kdo z nich zvedne nad hlavu nejslavnější fotbalovou trofej, se rozhodne už příští týden.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze, v Letenském tunelu máme porouchané vozidlo, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor všem řidičům na D5 ve směru na Prahu. Na 27. kilometru je tady odstavené osobní vozidlo, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu z konto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Maroon 5 a Lisa na vlnách Relax Radia. Máme 10 hodin a 44 minut, teď už 10 hodin a 45 minut. A právě zpěvák kapely Maroon 5, Adam Levine, byl, ale stále je velikým vzorem pro spoustu začínajících muzikantů. No a my se vás dnes ptáme na našem Facebooku a na SMS bráně na čísle 606 736 736, kdo je tím vaším vzorem, kým se necháváte ve svém životě inspirovat. Poklopte se nám do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Kdo je vaším vzorem?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Máme 10 hodin 53 minut, ladíte Relax Radio. Dnes máme 12. července a to znamená jednoduše, že je den jednoduchosti, tak já bych to dneska v tu neděli teda moc nepřeháněl, ale ohledně té jednoduchosti, tak se můžete těšit na odpolední vysílání s Terkou Bělohradskou, které bude probíhat už od 15 hodin. No a spolu s Terkou tak budeme, nebo Terka bude rozebírat, co to jednoduchost je a jak si vlastně, jaký když tak v tom životě udělat tu snazší cestu, jaký docílit v tom našem životě. Takže dneska den jednoduchosti, ideálně samozřejmě máme neděli, tak žádné velké komplikace.
1: Víkendový relax.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Dnes bude převládat polojasno až oblačno, ráno a večer se objeví i skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 25 do 29 stupňů Celsia a do toho bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné nedělní dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Máme neděli 12. července a rozjíždíme dnešní 11. hodinu, kde se můžete těšit na spoustu skvělé muziky v čele s party songem od Bruno Marse a Rosé APT.

0: Máme neděli 12. července a to znamená, že slaví svátek všichni Božkové. Bořek je mužské křestní jméno slovanského původu vzniklé zkrácením jména Bořivoj. Tak jestli máte ve svém okolí nějakého Bořka, nezapomeňte mu nějakým způsobem zlepšit den. My všem Bořkům posíláme písničku a samozřejmě přejeme všechno nejlepší.
1: Relax Radio. Největší hity 90.

0: Americký rapper Pitbull má na svém kontě trošku netradiční Guinnessův rekord, a to v počtu lidí, v největším počtu lidí s plešatými čepičkami na jednom místě, kterých se sešlo v londýnském Hyde Parku 22 141. Možná si ale říkáte, proč zrovna Pitbull a proč lidé na jeho koncerty nosí čepičky, se kterými pak vypadáte, že máte plešku. No, odpověď je úplně jednoduchá. Fanoušci zkrátka chtějí vypadat jako Pitbull sám. Někteří k plešaté čepičce přidávají namalovanou bratku s bílou košilí, černou kravatou a slunečními brýlemi. No a od doby, co se spustil tenhle ten trend, který rezonuje třeba hodně na Instagramu teďka poslední dobou, tak Pitbullovy koncerty vypadají jako nějaká chyba v Matrixu. Prostě kam až dohlédnete, tak vidíte všude samou plešku, sluneční brýle, bílou košili a černou kravatu. No, jak to máte vy? Přišli byste taky na koncert Pitbulla v plešaté čepičce? Já rozhodně ano, podpořil bych, držel bych basu spolu s ostatními, ale mám tady na závěr jednu takovou zajímavost o Pitbullovi. Když si do Google zadáte heslo Pitbull, tak vám nevyběhne jako první plemeno pejska Pitbulla, ale právě tenhle ten americký rapper. No, řekněme, kdo se tím může pochlubit, že je slavnější než psí plemeno. Tolik k Pitbullovi a plešatým čepičkám, teď už zpátky k muzice Hans Zelmerlou a písnička Heroes.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: V Jisku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům v Praze na křižovatce ulic Mladoboleslavská, Bohdanecká a Živančická. Jsou tady havarované osobní auto a motorka. Projíždíte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: 11 hodin 42 minut, ladíte Relax Radio. Dneska už zaznělo jméno Pitbull. Konkrétně jsme teda mysleli amerického repra, ale když se zamyslíme nad pejskem Pitbullem, tak napadlo mě vlastně, jaké psí plemeno teďka nejvíc frčí. No, mezi takové stálice patří samozřejmě labradorský retriever, to je taky přátelský, hodně učenlivý pejsek a skvěle vychází s dětmi a často ho potkáme třeba nejenom u někoho v rodině, ale třeba i jako vodícího nebo záchranářského psa. Velkou oblibu si také stále drží zlatý retrievři. Ty jsou známí svojí trpělivou a klidnou povahou. Jestli někdo máte doma zlatého retrievera, tak klidně mě vyveďte z omylu, ale já, co mám zkušenost, tak jsou velmi, velmi milí, i trošku hraví, ale pořád takový klidní, takový pejsek do nepohody. No, stále více lidí si pořizuje také border collie. To je naopak jedno z nejchytřejších a pracovních plemen a psů. Vlastně border collie, tak ta potřebuje hodně pohybu a potřebuje zaměstnat nejenom tlapky, ale i hlavu, tak většinou po nějaké delší procházce je samotný páníček strhaný daleko víc než pejsek. No a nesmíme zapomenout na nějakého toho pejska třeba do bytu. Tam často lidé volí francouzské buldočky, ale poslední dobou tady máme velký výskyt pomíku nebo chcete-li pomeranianů. Já se musím přiznat, nám doma běhá taky jeden pomík a jestli mě poslouchá teďka naše zprávařka Kamča, zdravíme Kamču, tak já tě napráším, Kamčo, vy máte pomíky hned dva. No, pomík pomeranian teďka nabývá na popularitě a získal si srdce lidí hlavně díky své veselé povaze a právě, jak bych to řekl, díky skladnosti. No, ale ať už máte doma čistokrevného šampiona nebo pejska z útulku, je to jedno. Jedno mají společné, když přijdete domů, tak budou mít vždycky radost. A právě proto jsou pejskové už po tisíce let nejlepšími přáteli člověka.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 11 hodin 52 minut ladíte Relax Radio. Za chvíli nás čekají zprávy o počasí, ale předtím, než si dáme zprávy, tak nás čeká třeba ještě Elán a Sabrina Carpenter. No, jsou to velmi inspirativní jména a ruku na srdce, každý z nás asi máme ve svém okolí někoho, kdo nás nějakým způsobem motivuje nebo inspiruje nějak se zlepšovat. No a to je naše dnešní téma, na které se vás ptáme na našem Facebooku a na naší SMS bráně. Kdo je vaším vzorem? Kým se necháváte ve svém životě inspirovat? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo SMS-kou na číslo 606 736 736. Kdo je vaším vzorem?
1: Prázdniny s relaxem.

0: Za půl minuty máme 12. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia a do toho nám bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné poledne všem, co ladíte Relax Radio, máme zrovna čas oběda a tak jestli se chystáte zrovna na něco dobrého, tak vám samozřejmě přejeme ze studia dobrou chuť a spolu s tím vám nabídnu naše polední menu, které je hudební samozřejmě. Máme tady například Benson Boone, Mirai, Lady Gaga a nebo jako specialitu šéfkuchaře KSI a Craig David ve spolupráci s Digital Farm Animals písnička Really Love.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům, nakladně na pražské křižovatce došlo k nehodě motorky a osobního automobilu. Na místě by měly probíhat vyprošťovací služby, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. července. Tento den roku 1943 se v Birminghamu narodila zpěvačka Christine McVie z formace Fleetwood Mac. O 7 let mladší byl bubeník Eric Carr z Kiss. Zemřel v roce 1991. Na Jamajce přišla na svět roku 1953 zpěvačka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Ročník 1984 je hvězda jménem Garrett Gates. Jeho český protějšek, někdejší člen Lunetiku Vašek Jelínek, se narodil tento den v roce 1978. 12. července 1937 spatřil světlo světa herec a bavič Bill Cosby. Roku 1928 byl k vidění v televizi vůbec poprvé tenisový mač. Tento den v roce 1957 se prezident Eisenhower stal prvním americkým mužem číslo jedna, který si vyzkoušel vlastní helikoptéru. Od té doby k této funkci patří stejně jako Air Force One. 12. červencový den 1960 vypustil Sputnik 5 na oběžnou dráhu dva psy. 10 let na to debutovala v Kentucky Janis Joplin. A 7 let poté se uskutečnil první zkušební let raketoplánu Enterprise.
1: Relax Radio
2: 92,3
1: Kladno,
2: 97,4
1: Rakovník,
2: 103,4
1: Kralupy nad Vltavou,
2: 97,5
1: Beroun,
2: 94,8
1: Louny.
2: Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: relaxu. Mám tady tradiční pozvánku relaxu a tentokrát na koncert Pokáček, který bude probíhat v Doxech u Kladna. Ovšem dneska vás nebudu zvát sám, protože vás pozve i samotný Pokáč.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčevec a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Připomenu, pátek 31. července Doxy u Kladna v areálu Přírodního divadla, Pokáčův koncert a vstupenky na tenhle koncert jsou už v předprodeji na platformě Go Out. Tolik dnešní tip relaxu a teď už Lady Gaga, The Dead Dance.
2: Relax Radio, nejlepší rádio ve vašem městě.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát.

0: Český tenis má důvod k obrovské radosti. Wimbledon letos znovu ukázal, že naše tenistky patří mezi světovou špičku. Ve včerejším finále se utkaly historicky poprvé hned dvě Češky, a to Linda Nosková a Karolína Muchová. Z historicky prvního čistě českého ženského finále na Wimbledonu nakonec odešla jako vítězka 21letá Linda Nosková, která získala vůbec svůj první Grand Slamový titul. Je to další důkaz, že českému tenisu se na trávě mimořádně daří. Vždyť vlastně z posledních čtyřech ročníků ve Wimbledonu, tak Češky tady z těch čtyřech ročníků vyhrály už tři tituly. První v roce 2023 Markéta Vondroušová, o rok později Barbora Krejčíková a letos právě Linda Nosková, takže obrovská gratulace. No a samozřejmě nejde jen o vítězství. České hráčky pravidelně sbírají úspěchy i ve čtyřhře a dlouhodobě tak dokazují, že taková ta malinká zemička někde uprostřed Evropy s necelými 11 miliony obyvatel dokáže vychovávat světové špičky. Takže můžeme být právě hrdí, že Wimbledon letos znovu mluvil česky.
1: Relax Radio. Víkend s relaxem.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem za volantem na D8 na 20. kilometru ve směru na Prahu. Je tady odstavené porouchané vozidlo, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu.

0: České finále Wimbledonu, které patří Česku, tak může být velikou motivací pro spoustu začínajících tenistů. No, ale kdo je vaším životním vzorem? Kým se necháváte v životě inspirovat? Na to se vás ptáme dnes na našem Facebooku Relax Radio a na SMS bráně na čísle 606 736 736. Kdo je vaším vzorem? Kým se necháváte v životě inspirovat?
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Je 13 hodin, máme neděli 12. července.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia a do toho nám bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio, ať jste zrovna doma, na dovče, na nákupech, nebo nedej bože v neděli v práci. No, zkrátka, ať jste kdekoliv, tak my jsme s vámi a přinášíme vám dnešní 13. hodinu plnou skvělé muziky. Můžete se těšit na pořádné Summer Vibe hity, kde zazní, a nebo můžete se těšit i na jména, jako třeba David Guetta, Ava Max a Marek Ztracený, ale samozřejmě tady zazní třeba kompilace, spolupráce Hills 97 a Ben Christoval.

0: Fotbalový šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa už zná kompletní složení semifinále. Dnes v noci skončilo poslední čtvrtfinále, ve kterém Argentina po prodloužení porazila Švýcarsko 3-1 a dál tak živí sen o obhajobě titulu. Soupeřem Argentinců bude v semifinále Anglie, která si o den dříve poradila s Norskem 2-1 po prodloužení. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Francie a Španělsko. Francouzi vyřadili Maroko výsledkem 2-0, zatímco Španělsko zvládlo atraktivní duel s Belgií a zvítězilo nad ním 2-1. Fanoušci se tak mohou těšit na dvě mimořádně napínavá semifinále, ve kterých se představí čtyři tradiční fotbalové velmoci. Do konce šampionátu už zbývají jen čtyři zápasy, a to dvě semifinále. Utkání o třetí místo a pak velké grande finále. Turnaj tak míří do svého vrcholu a o titul mistrů světa 2026 si zahrají už jen Francie, Španělsko, Anglie a Argentina. Kdo z nich zvedne nad hlavu nejslavnější fotbalovou trofej, tak to už se rozhodne příští týden.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90.

0: Společnost Meta, která vlastní Facebook a Instagram, náhle zrušila svou novou funkci, která umožňovala lidem používat umělou inteligenci ke generování falešných obrázků s podobou reálných uživatelů a uživatelek Instagramu. Tahle funkce byla součástí AI nástroje, který spolupracoval s umělou inteligencí a ten nástroj se jmenuje Muse Image a Meta to uvedla na trh tenhle týden v úterý. Nicméně tuhletu funkci pár hodin potom hned znepřístupnila po tom, co jí lidé velmi masivně začali kritizovat. Jedním z nejdiskutovanějších aspektů toho bylo to, že podoba kohokoliv s veřejným účtem mohla být použita bez jeho vědomí a jeho svolení. Funkce operovala na bázi, která se jmenuje opt-out, a to znamená, že uživatelé a uživatelky Instagramu byli automaticky zařazeni do systému, na kterém se učila umělá inteligence. Nicméně nikdo se uživatelů nezeptal na jejich souhlas a společnost Meta na těchto uživatelích de facto trénovala bez jejich svolení umělou inteligenci. Pokud se vám to jako uživatelům, nebo nám jako uživatelům Instagramu nelíbilo, tak jsme museli jít do nastavení a proklikat se tím a zakázat tuhletu funkci, aby na nás vlastně Meta umělou inteligenci nepoužívala. Takže pozor na to, jestli jste uživatel Facebooku nebo Instagramu, není to poprvé, co společnost Meta takhle trénovala bez souhlasu svých uživatelů umělou inteligenci a probíhalo to už před nějakým časem úplně stejně, že bez našeho souhlasu na nás trénovali umělou inteligenci a pokud se vám to nelíbilo, tak jste to museli aktivně vy v nastavení poměrně složitě vypnout. Nicméně pokud je to novinka a vy jste se to dozvěděli právě teď, tak se vůbec nebojte, tahleta funkce je momentálně znepřístupněná, je vypnutá a pokud jí znova zpřístupní, tak na internetu jsou spousty a spousty návodů, jak to vypnout.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: just happened.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů

Příklad Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: Mám tady pozvánku pro všechny fanoušky hudby od Pokáče. Nicméně dneska vás nezvu sám.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače Rádia Relax. Rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu Přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
0: Ano, ještě jednou, pátek 31. července, Doxy u Kladna v Přírodním divadle, koncert Pokáče a vstupenky na tenhle koncert jsou už v předprodeji na platformě GoOut.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

0: Kdo je vaším životním vzorem? Kým se necháváte ve svém životě inspirovat? To je dnešní téma, na které se vás ptáme a vy nám odpovídáte. Spousta z nás má jako životní vzor naše rodiče, naše maminky a tatínky, kteří nás celý život vlastně vychovávají, takže se není vlastně ani čemu divit. Ale píše nám posluchačka Irena, kterou samozřejmě zdravíme. A Irena tak ta má jako životní vzor svoji tetu, která vždy mluví pravdu a nenechá si nic líbit, pokud je v právu. Takže zdravíme Irenu a její tetu. Irčo, já s tebou naprosto souzním, protože určitě bychom potřebovali mezi námi daleko víc lidí, jako je tvoje teta. No, ale nejenom tvá teta je určitě pravdomluvná a upřímná. Třeba takový byl i Buddha, který v životě inspiruje našeho posluchače Honzu. No a co vy? Kdo je vaším životním vzorem a kým se necháváte ve svém životě inspirovat? Pochlupte se nám do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na SMS bránu na čísle 606 736 736. Kdo je vaším životním vzorem?
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

minut ladíte Radio Relax. Máme neděli 12. července a spolu s dneškem je spojená i jedna pranostika, která zní: svatý hlas zvonu ochraňuje před škodami hromu. To je takové hezké, až téměř básnické bych řekl. Lidé totiž dřív věřili, že vyzvánění zvonů zažene zlé bouřkové mraky a ochrání úrodu. No, když se koukám teďka z okna, jak je zataženo, tak kdybychom byli pár set let zpátky dozadu, tak by to tu zvonilo a zvonilo. Ale díky bohu máme už předpověď a víme, že dneska by pršet nemělo.

0: Za pár vteřin máme 14 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes bude převládat polojasno až oblačno, večer postupně jasno až skoro jasno. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni Celsia a do toho bude foukat slabý severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio, můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na tu správnou, pořádnou nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Já vám jinak přeji hezký a klidný a ničím nerušený start do nového týdne, ale ruku na srdce, přiznejme si, kdo z nás by nechtěl alespoň ještě další ráno.

0: Radio.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Věsku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: 15 hodin a půl minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: Máme tu nedělní odpoledne, z pozamraku na nás občas mrkne sluníčko, teploty jsou tak akorát na nějakou procházku nebo kávu na zahradě s posloucháním rádia Relax. Teploměr nám ukazuje příjemných 28 stupňů. Večer se navíc obloha úplně vyčistí, takže pokud plánujete nějaké třeba romantické sledování hvězd, měli bychom mít ideální podmínky a teploty v noci nespadnou pod 13 stupňů. Zítřejší start do nového týdne bude vyloženě letní. Pondělí přinese opalovačku Azuro tropický 30 stupňů, tak si to užívejte, protože v úterý už dorazí lokální bouřky a nějaký ten slejvák. Já vás ještě jednou zdravím, máme neděli 12. července a to znamená, že je den jednoduchosti. No a co si budeme povídat, v jednoduchosti je prostě krása. Tak co vás napadne na první dobrou, když toto pořekadlo slyšíte? Pište mi k nám do studia na číslo 606 736 736. No a protože máme léto, zaspomínáme si v téhle hodině třeba na Ace of Base a Cruel Summer, tedy kruté nebo nemilosrdné léto, taková vzpomínka na devadesátky. No a my až to poslechneme, tak já vám o tom řeknu něco víc o téhle písničce.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: To byla Loreen a její emotivní hit Set Me Free. Ta vzkazuje jediné, hoďte starosti za hlavu, zbavte se všeho, co vás brzdí, no a buďte konečně svobodní. Loreen je aktuálně v hitparádě Rádia Relax na 6. místě, minule byla 7., takže si v Relaxádě polepšila. Hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz. No a když jsme u toho schazování zbytečné zátěže, pojďme se podívat na vztahy. Kolikrát v životě jste si říkali, že už kašlete na randění a raději si počkáte na toho pravého? No tak přesně o tom zpívá britský objev Mae Stevens spolu s popovou ikonou Meghan Trainor. Tohle je jejich společná pecka Mr. Right. Tak schválně, dámy, už ten váš pan božský sedí vedle vás třeba v autě, nebo na něj ještě pořád čekáte?
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: Tak to byli švédští hitmakeri Ace of Base. Já jsem slibovala, že si o nich něco víc řeknem. Takže slavná písnička Cruel Summer z roku 1998. Možná jste to netušili, ale tahle verze je vlastně předělávka. Originál naspívala holčičí parta Bananarama už v roce 1983. No o čem vlastně tato písnička je? Není to úplně taková ta plážová pohoda, která z toho tryská. Je to o zlomeném srdci a o tom, jaké to je, když jste v létě úplně sami v rozpáleném městě. Pak je to léto zkrátka kruté. Tak zažili jste někdy vy sami takhle nehezké, kruté léto? Napište mi to do studia na naše číslo 606 736 736. No a protože ta samota nemusí být hned tak zlá, vysvětlí nám to hned teď písnička We're Good od Dua Lipa. Ta je totiž o pohodovém a přátelském rozchodu dvou lidí, jejichž vztah už prostě vyprchal a na rozdíl od jiných rozchodových songů plných breku, vzteku, obviňování, tady zpěvačka navrhuje takové dospělé, klidné řešení, zkrátka si přiznají, že udělali, co mohli, ale k sobě nepatří. V textu to přirovnává k tomu, že k sobě nepasují jako spánek a kokain. No, zajímavý přirovnání, podají si prostě ruce, popřejí si všechno dobré a rozejdou se jako přátelé, což určitě někdy chce kus sebezapření a nějakého toho uvědomění.
1: Největší hity Relax Radio.

0: Máme 15 hodin, 24 minut k tomu, no a máme taky neděli 12. července, což znamená, že svátek slaví Bořek, Bořislav, Bořislava, nebo taky Borek, Borislav a Borislava. No a máme také den jednoduchosti, v jednoduchosti je krása, tak co se vám vybaví, když si tohleto řekneme, nebo o čem myslíte, že takový den jednoduchosti je? Pište mi na naše číslo 606-736-736, no a pojďme si dneska taky připomenout jednoho geniálního Čecha, přesně 12. července 19. 1917 se totiž narodil profesor Václav Vojta, světoznámý dětský lékař a neurolog. Právě on přišel na něco velmi fascinujícího, zjistil, že v lidském těle existují naprosto jednoduché, vrozené spínače, stačí na ně správně zatlačit a tělo samo spustí správný pohyb, takže jeho slavná Vojtova metoda dodnes vrací naději a staví na nohy tisíce dětí i dospělých po celém světě. No a co je ještě zajímavého na dnešním dni? Já taky nevím. Tak si počkejte na naše kalendárium hned po písničce.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Rádio. Relax. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 12. července. Tento den roku 1943 se v Birminghamu narodila zpěvačka Christine McVie z formace Fleetwood Mac. O 7 let mladší byl bubeník Eric Carr z Kiss. Zemřel v roce 1991. Na Jamajce přišla na svět roku 1953 zpěvačka kapely Bonnie M, Liz Mitchell. Ročník 1984 je hvězda jménem Garrett Gates. Jeho český protějšek, někdejší člen Lunetiku Vašek Jelínek, se narodil tento den v roce 1978. 12. července 1937 spatřil světlo světa herec a bavič Bill Cosby. Roku 1928 byl k vidění v televizi vůbec poprvé tenisový mač. Tento den v roce 1957 se prezident Eisenhower stal prvním americkým mužem číslo jedna, který si vyzkoušel vlastní helikoptéru. Od té doby k této funkci patří stejně jako Air Force One. 12. červencový den 1960 vypustil Sputnik 5 na oběžnou dráhu dva psy. 10 let na to debutovala v Kentucky Janis Joplin. A 7 let poté se uskutečnil první zkušební let raketoplánu.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme lehce po půl čtvrté, takže čas na přehled z našich silnic. Začneme na Mělnicku, kde se stala docela čerstvá nehoda. U obce Střemy na silnici číslo 25931 havaroval motorkář. Místem projedete jen se zvýšenou opatrností, protože stroj tvoří překážku na silnici. Odklízení nehody bude trvat přibližně hodinu. Jinak dopravní situace v tuhle chvíli vypadá velmi dobře a nemáme hlášené žádné závažné nehody, spíš jen takové údržbové práce. Na pražském okruhu mezi exit 80-81 ve směru narození a na dálnici D7 se seká tráva. Silničáři tam blokují odstavný pruh až do 18. hodiny. Údržba probíhá také na D1 směrem na Brno hned na začátku mezi 5. a 15. kilometrem, tedy od Průhonic až po sjezd na Strančice se čistí krajnice. Narazíte tam na pomalu jedoucí oranžové vozy. Stejný zásah, tedy sekání trávy v odstavném pruhu, vás pak čeká i dál na 39. kilometru u Ostředku.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Maroon 5 a jejich písnička Sugar, nevím, jestli znáte videoklip, ale je fakt pěkný, tak doporučuji zhlédnout. No a já jsem říkala, že dnes je 12. července, že slavíme Mezinárodní den jednoduchosti, tak něco k tomuhle tomu svátku vznikl na počest jednoho slavného spisovatele a filozofa, který před lety nechal všechen takový ten městský schon za zády, odstěhoval se do malé chaty, kterou vlastnoručně vyrobil v hlubokých lesích na břehu jezera a tam se snažil žít v souladu s přírodou a jeho hlavní heslo znělo zjednodušete. No a o čem to tedy je? Je to o nějakém takovém digitálním detoxu, vypnout třeba na chvíli sociální sítě a e-maily, takový ty notifikace na telefonu, čistá hlava, zbavit se mentálního a psychického nepořádku, který nás stresuje, no a také takový ten návrat k podstatě, uvědomit si, že ty nejlepší věci v životě jsou vlastně zadarmo, takový ten klid, procházka v přírodě, nebo třeba čas strávený s rodinou. No a co si budeme povídat, v dnešní době plné e-mailů, chytrých telefonů a nekonečných úkolů je to docela výzva. A je nás určitě mnoho, kteří se cítíme nekomfortně, když máme třeba na den vypnout sociální sítě a odložit telefon a jít se třeba projít bez toho telefonu ven. Jak to vidíte vy? Je to dobrá myšlenka? Schválně mi napište k nám do studia na naše číslo 606 736 736.
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: 15:53 nám dohrává Sabrina Carpenter Man Child, tedy takovýto přerostlý dítě, chlap, který je sice úžasný, ale když jde o placení složenek, nákup nebo zapnutí pračky, chová se jako 5leté dítě, no a bez navigace prý netrefí ani do krámu.
1: Největší hity Relax Radio. Hey!

0: 16 hodin a půl minutky k tomu.
1: Relax Radio.
0: No a my tu stále ještě máme nedělní odpoledne. Z pozamraku na nás občas mrká sluníčko, teploty jsou tak akorát. Na procházku nebo třeba kávu na zahradě, u toho můžete poslouchat Radio Relax. Teploměr nám ukazuje příjemných 24 stupňů. Na večer se obloha navíc úplně vyčistí, takže pokud plánujete třeba sledování hvězd, měly by být dnes ideální podmínky a teploty v noci nespadnou pod 13 stupňů. Zítřejší start do nového týdne bude vyloženě letní. Pondělí přinese azuro tropických 30 stupňů, takže užívejte si, protože v úterý už dorazí lokální bouřky a nějaký ten slejvák. A my máme dnes neděli 12. července a znamená to, že je den jednoduchosti. To je taky dnešní téma nedělní siesty. No a co si budeme povídat, v jednoduchosti je krása. Takže co vás napadne na první dobrou, když tohle pořekadlo slyšíte, pište mi do studia na naše číslo 606 736 736. No a na co se těšit v téhle hodině po té hudební stránce? Já mám pro vás jednu hádanku. Písnička, kterou si poslechneme, vyšla v roce 2011, ale melodie je původem starý americký jazz z roku 1925, který proslavil Frank Sinatra. No a pro ty, co mají třeba už něco odřízenou, ještě jedna nápověda. Já jsem se totiž dozvěděla, že tahle melodie byla dlouhé roky každodenní součástí vysílání státního rozhlasu předrevolučního Československa, a to jako znělka motoristického pořadu Pozor, zákruta. Takže pokud někdo hádáte, máte ještě poslední vteřinky, protože já už za chviličku pustím právě tu ukázku. A kdo hádal Veronu, Hey Boy, tak ten to měl správně a na tuhle tu písničku se můžete těšit právě v této hodině.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme 16 hodin, 11 minut, no a já jsem mluvila o dní jednoduchosti. Ptala jsem se na to, co třeba si představujete pod pojmem v jednoduchosti je krása, nebo co pro vás taková jednoduchost znamená. A mně přišlo od vás spoustu zpráv a tady posluchač František mě prosí, abych to opravdu nezapomněla zmínit ve vysílání. Píše, za mě je v jednoduchost největší síla hlavně u žen a jejich líčení. Všechny ty umělé řasy jako smetáky a obří vrstvy make-upu jsou sice fajn na fotku, ale pak se ráno probudíte a leknete se, vedle koho to vlastně ležíte, a přirozenost je v tomhle úplně nejvíc. Tak Františko, já vlastně nemůžu říct za dámy, za ženy, jestli to zvládneme takhle bez těch, jak to říct, zkrášlovacích procesů, nicméně věřím tomu, že určitě i takové ženy po světě běhají. A co vy ostatní, jak to máte s tou jednoduchostí?
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Fotbalový šampionát.
1: Tak čtvrtfinálové bitvy v Americe jsou definitivně minulostí a my už známe kompletní čtyřku nejlepších týmů planety. Bylo to veliké drama. Francie vyřadila Maroku 2-0, Anglie s Argentinou museli o svém postupu rozhodnout až prodloužení a Španělsko přetlačilo Belgii 2-1 gólem v úplném závěru. A co nás tedy teď čeká? Absolutní fotbalový svátek. Už v úterý 14. července v 19 hodin vypukne první semifinále mezi Francií a Španělskem. O den později, tedy ve středu ve 20 hodin, uvidíme další klasiku. Anglie vyzve Argentinu. Těšit se můžeme na souboj těch největších hvězd, jako je třeba Mbappé nebo Messi. Celé to pak vyvrcholí příští neděli 19. července velkým finálem v New Yorku. Komu teď ve finálových bitvách nejvíc fandíte? No, já vlastně ani nevím. Při tom všem semifinálovém těšení z mistrovství světa totiž na mě jako dolehl spíš takový jeden obrovský smutný příběh. Svět obletěly záběry plačícího Cristiana Ronalda. Jeho Portugalsko vypadlo po prohře 1-2 se Španělskem a pro jednoho z největších fotbalistů všech dob to znamená definitivní konec jednoho obrovského snu. Ronaldo oslavil 41 let a sám potvrdil, že to bylo jeho poslední mistrovství světa v životě. Vyhrál 5 zlatých míčů, Ligu mistrů i mistrovství Evropy, ale titul mistra světa mi už prostě navždycky uteče. Tak je to takový důkaz, že ani ty největší peníze a nekonečný talent vám v životě nezaručí prostě ani úplně všechno.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa ve fotbale 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme 16 hodin 32 minut, tak pojďme na dopravní situaci. Začínáme velmi vážnou nehodou na Příbramsku. U obce Volenice na silnici číslo 1761 narazilo osobní auto přímo do domu. Na místě pracují záchranáři, hasiči, policisté a probíhá tam vyprošťování. Úsek bude úplně uzavřený přibližně do 18 hodin, tak se místu raději vyhněte. Bouralo se také na silnici číslo 611 u obce Jirny v okrese Praha Východ. Srazila se tam dvě osobní auta, vozidla tvoří překážku na silnici, takže místem projedete jen se zvýšenou opatrností a zdržení tam podle odhadů potrvá do 18 hodin. Pokud míříte na dálnici, tak na D1 směrem na Prahu se stala nehoda na 37. kilometru poblíž Ostředku. Srazila se tam dvě osobní auta. Provoz je vedený se zvýšenou opatrností a komplikace zde potrvají minimálně další půl hodinu. Opačným směrem na Brno probíhá údržba krajnic mezi Průhonicemi a Strančicemi a také sekání trávy na 39. kilometru. Na pražském okruhu směrem na Ruzyni pak počítejte s 3 km dlouhou kolonou mezi 15. a 18. kilometrem. No až do 18 hodin počítejte také se sekáním trávy mezi exity 80 a 81.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.

0: 16 hodin 44 minut, no a nám dohrává v Monsters and Men Little Talks. A my si dneska povídáme si o tom, jak je to s tou jednoduchostí, v jednoduchosti, že je krása. Co vás třeba napadá, když se takhle o jednoduchosti mluví? No a nám píše Ferry, zdravím relax, k té vaší jednoduchosti právě jdu domů po staré mělnické silnici a 100% souhlasím s tím, že občas je ta jednoduchost potřeba. Občas dělám to, že místo, abych se nervoval v koloně na dálnici a ťukal do navigace, která trasa je nejlepší, prostě se mi vypnul, jedu pomalou vyhlídkovou jízdu přes vesnice, stažní okýnko, rádio nahlas a koukám po krajině. Člověk sice dorazí o něco díl, ale domů přijedu úplně vyklidněný. Tak co vy, máte tip pro naše posluchače na nějakou pěknou vyhlídkovou jízdu autem, třeba z bodu A do bodu B? Podělte se s námi stejně jako Ferry o vaše tipy, nebo chcete přispět do diskuze na téma jednoduchost nějakým jiným příspěvkem? Napište nám na naše studiové číslo 606 736 736.
1: Nedělní siesta s Terkou. Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

Čekuj náš web www.radio-relax.cz.

0: Máme 16 hodin 52 minut do celé nám. Toho už moc nezbývá, ale poslechnete si třeba ještě Anastasiu nebo písničku Za 100 let. No a my dneska jdeme na vlně Dne jednoduchosti, který na dnešní den připadá. Máme tu další úhel pohledu, na který mě upozornila moje kamarádka Alžběta. Všichni známe ty obří svatební maratony pro 150 lidí, stres od rána do noci, obří investice, tchýně se mračí u stolu a vy si ten svůj velký den vlastně vůbec neužijete. Co tak zkusit úplně tedy jednoduše tohleto svatbu pojmout? Moje kamarádka se minulý týden vdávala jen v lehkých letních šatech na palouku u lesa. Pozvali asi 10 nejbližších lidí, k jídlu si dali parádní domácí grilovačku, z reproduktoru jim hrál náš relax, no a na střídačku s kamarádem s kytarou a všichni byli naprosto v pohodě. Žádný velký oficiality, žádný stres, jen taková ta radost a láska novomanželů. Tak jaká je podle vás ideální svatba? Máte raději tradici a velkou parádu, nebo byste nejraději utekli jen sami dva někam třeba mimo civilizaci? Napište mi na naše číslo 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Máme tady přesně 17 hodin.
1: Relax Radio.
0: Nedělní odpoledne na nás poza mraku mrká sluníčko a teploměr ukazuje příjemných 24 stupňů. Večer se navíc obloha úplně vyčistí, měli bychom mít tedy ideální podmínky třeba pro pozorování hvězd a teploty v noci nespadnou pod 13 stupňů Celsia. V pondělí pak bude vyloženě letní, azurové nebe a tropických 30 stupňů, tak se to užívejte, protože v úterý už dorazí lokální bouřky a nějaký ten slejváček. A my máme neděli 12. července, poslední společnou hodinku, kdy si můžeme popovídat o jednoduchosti. Co si budeme povídat v jednoduchosti, je prý krása. Co vás tedy napadne na první dobrou, když se řekne, že v jednoduchosti je krása? Pište mi do studia na naše číslo 606 736 736. No a na co se můžete těšit po té hudební stránce v téhle hodině? Já mám pro vás zase jednu takovou hádanku. Čeká nás písnička od české popové skupiny Hodiny, která vyšla v roce 2017 jako titulní skladba k jejich stejnomenému debutovému albu. Kapela, která na sebe poprvé výrazně upozornila hitem Stmívání, si v tomhle samém roce zahrála jako předskokan obří megakoncertů skupiny Kryštof na pražském Strahově. Právě zábry z tohohle koncertu tvoří oficiální videoklip k písničce, o které já hovořím. No a slovenský hudební producent, zvukař, zakladatel Jan Zábrojovan vytvořil k téhle skladbě oficiální remix Stendhal, původně kytarové popové baladě, modernější taneční a rádový zvuk. Samotný text písně je takový emotivní, romantický a vypráví o okamžiku, kdy s někým tančíte. Tak kdo hádal, už teď ví, že je to písnička S tebou. S

0: 17 hodin na 18 minut, teda 8 minut, ne 18, já tady koukám na ty vteřiny, tak se z toho úplně zaseknu. Tak, byla to čerstvá novinka, Chci si být jistý od Slávka, Fama a Bolího Gerenta. A já musím říct, že teda na kluka, který ještě loni jezdil do Veru jen s batohem jako řadový fanoušek, je to neskutečný posun, protože Slávek se tam letos vrátil jako VIP hvězda díky výhře v soutěži s Bolím Gerentem, tam stál na pódiu, křtil single a zpíval pro zaplněný klub. Takže tohle byla novinka, Chci si být jistý, a ta kombinace chytlavého popu je vlastně dost. Mě to jako baví. No a doufám, že to bavilo i vás, a teď už to, co jsem vám slíbila před chvílí, teď je ten správný čas nechat se unést romantickou vlnou hodiny a Jan Zborovian s tebou.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
3: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.
4: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív, než jsme byli ve frontách. Naštěstí, co jsme jim uvěřili stát. Chcem zase stát.

0: Dohrála nám písnička Kuba Limbo, Super Trip. No a já jsem se vás na takové tipy, na tripy ptala, protože jsme v rámci Dne jednoduchosti narazili na to, že jeden z posluchačů nám dával tip na to užít si cestu autem, nepospíchat a kochat se okolím. Já jsem třeba jako dítě a do dneška mi to zůstalo, milovala cestu od nás na sever Českým středohořím a výhledy na všechny ty vyhaslé sopky. No a teď tu mám tip od Evy, která není vlastně daleko od toho, co mám ráda já. A píše nám, sedněte do auta a vyrazte na silnici číslo 30, která vede z Lovosic přímo podél Labe až do Ústí nad Labem. Říká se jí Brána do Čech neboli Porta Bohemica. Cesta se klikatí hlubokým kaňonem, z jedné strany má dobří skály a z druhé je řeka. Cestou minete majestátní hrad Střekov a pro ten nejlepší zážitek doporučuje sjet na silnici číslo 261 směr Velké Žernoseky. Tam můžete nechat auto, projít se kolem vinic a užít si parádní výhled na Labské údolí. Je to prý nádherná trasa, tak Evo, díky za tvůj tip. A teď už nám zahraje Marina and the Diamond svou primadonu.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.
0: Více na www.městokladno.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s atkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: za sjezdem na Ostředek stojí v pravém jízdním pruhu porouchané nákladní auto. Provoz je tam vedený se zvýšenou opatrností. Pozor na D1, dávejte ji na začátku mezi Průhonicemi a Strančicemi, kde se čistí krajnice, a také na 39. kilometru, kde se seká tráva. V hlavním městě pak policie kvůli mimořádné události úplně uzavřela ulici Tichnova v pražských Stodůlkách, a to až do nějakých 6:45. No a na pražském okruhu na D0 směrem na D7 probíhá do 18 hodin sekání trávy mezi exity 80 a 81. Tak doufám, že se vám to dneska dobře jede a že nenarazíte na žádné komplikace.
1: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Kousíček před 6:45 nám dospívala Loi svoje Red Eyes a ona zpívá o tom, z čeho všeho má červený oči, proč prostě pláče. No a vy jste možná zaznamenali, že Wimbledon letos vyhrála Linda Nosková, která si taky trošku poplakala a gratulovala jí třeba i samotná princezna Kate. Já jsem se dočetla něco o jejich začátcích a musím říct, klobouk dolů před jejím tatínkem. Ten po finále na rovinu přiznal, že to byla brutální dřina bez koruny v kapse. Když se Linda narodila, byly doma každý měsíc 3 000 korun v minusu. Táta dělal výpravčího, musel po nocích sbírat staré železo, aby vůbec měli co jíst. Na turnaje jezdili vlakem, spali na nádražní ubytovně za 500 a trénovali zadarmo na rozmlaceném betonu po vesnicích. Žádné drahé kluby. Její první trenér byl 80-letý bývalý horník, který do ní na kurtu bez soucitu házel 400 míčů za hodinu. No a vrcholový tenis je prostě tvrdá robota. Tenhle wimbledonský pohár je vykoupený neuvěřitelným odříkáním celé té rodiny. Takže velká gratulace Lindě Noskové a teď už Eros Ramazzotti.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Máme neděli 12. července, což je den jednoduchosti. No a když jsme dnes u té jednoduchosti, mám tu jeden příběh, jak jednoduše opravit zříceninu. Nad řekou Svratkou na Žďársku stojí řícenina středověkého hradu Pišolec. Ta dlouhé roky divoce zorůstala lesem, no a od roku 2017 ji dává dohromady parta nadšených dobrovolníků. A ti vymysleli geniální způsob, jak jednoduše tuhle zříceninu opravit. Pod kopcem pod zříceninou najdete velkou hromadu písku, hromadu kbelíků a ceduly, která každého turistu, který míří nahoru, prosí, aby vzal kýbl písku. A dobrovolníci nahoře pak mají z čeho míchat maltu na záchranu zdí. Skauti nahoru na zádech vytáhli těžkou mříž na cisternu a místní sportovci tahli lesem na lanech trubky na lešení. Za mě tedy krásná týmová práce celé obce, určitě tam s rodinou vyrazíme. Relax Radio. Fighters.

0: 18 hodin na pár vteřinek k tomu právě teď.
1: Relax Radio.
0: Máme tu nedělní podvečer, příjemných 24 stupňů. Večer by se mělo vyjasnit, ale měli bychom mít ideální podmínky pro pozorování hvězd. Teploty v noci nespadnou pod 13 stupňů Celsia. Pondělí bude vyloženě letní, azurové nebe, tropických 30 stupňů Celsia. Tak si to užijte, protože v úterý už dorazí nějaké ty lokální boušky a možná i nějaký ten slejvák. Máme neděli 12. července a dnes jsme si povídali o jednoduchosti. Já jsem narazila na novinku, která sice zdánlivě přináší jednoduché řešení nějakého toho trápení, ale zároveň je tedy pěkně složitá. Dočetla jsem se totiž, že pokud máte někdy pocit, že vám doma nikdo nerozumí, nikdo vás neposlouchá, chybí vám parťák, který by s vámi vždycky ve všem souhlasil, tak právě pro vás, Číňané, na to vymysleli parádní řešení, které tedy za mě vůbec není jednoduché. Začíná totiž masově vyrábět prvního humanoidního robota na světě, který vypadá úplně jako člověk. Má umělé vlasy, oči a dokonce i kůži z lékařského silikonu, spory a otisky prstů. Tenhle umělý kamarád díky umělé inteligenci s vámi zvládne pokecat, pozná, když jste unavení nebo ve stresu, no a hned vás začne uklidňovat. Akorát tedy výrobci výslovně uvádí, že tito humanoidní roboti nejsou navržení pro intimní vztahy, čemuž to asi může trošičku svádět. Základní verze vyjde v přepočtu na 370 tisíc korun, no a ta nejvíc pokročilá mužská varianta stojí dokonce přes 3 miliony. Já osobně raději zůstanou vztahu s lidmi, se svými kamarády a se svými nejbližší. Za mě je to jednodušší a lepší varianta. No a co nás čeká v téhle hodině po té hudební stránce? Čeká nás písnička, která se vymyká klasickým tématům písniček, protože je o takové té bezpodmínečné rodičovské lásce. Pokud hádáte písničku Pro Emu od Michala Hrůzy, je to právě ona.
2: Přišla jste na dání, probudila můj život trochu vratký.
0: Tohle je ona, na to se můžete těšit. Ta zazní právě v téhle hodině. Já už se s vámi loučím, přeji krásný zbytek neděle a budu se na vás těšit zase za týden v nedělní siestě.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Alok, Stick Figure, Run Run River. Druhé místo. Alex Warren, Passenger.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na koncert do zahrady Kladenského zámku. Ve čtvrtek 16. července od 19 hodin se můžete těšit na jubilejní 20. jazzový podvečer Bory Kříže v podání Petra Vondráčka, Vítka Fialy a předních jazzových hudebníků.
1: Čtvrtek 16. července, zahrada Kladenského zámku.

tak pojď hledat břeh, než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax. Relax Radio. Relax Radio. If you ask a stupid question.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax. Relax rádio.
1: Normál říkáme.

významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 13. července. Tento den roku 1940 se narodil herec Patrick Stewart. Nejvíce asi proslavil jako kapitán Picard ze Star Treku. O dva roky mladší je jeho kolega Harrison Ford, známý z Vězných válek nebo Indiana Jonese. The Adventures of Indiana Jones. Od nás vyjmenujme alespoň Helenu Fibingerovou, českou atletku, mistryni světa ve vrhu koulí. Ta přišla na svět v roce 1949. Tento den roku 1898 si jistý Guglielmo Marconi dal patentovat něco, bez čeho byste nás neslyšeli. Rádio. Psal se rok 1908, když v anglickém Londýně vypukly čtvrté olympijské hry. 13.7.1984 Sergej Bubka skočil rekord. V ten den měl hodnotu 5 metrů 89 cm. Na den přesně o rok později legendární Live Aid koncert pomohl vybrat neuvěřitelných 70 milionů dolarů na pomoc hladem postihnuté Africe. Relax Radio. Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Tak jsme si to jako vždycky odpočítali směrem dolů a jedeme na to. Je tady Relaxáda s pořadovým číslem 1568. Teda ne, že by to mělo nějaký význam, ale je na tom vidět, že už je fakt hodně. A co se dělá na začátku každý Relaxády, nesmím zapomenout ani dnes, to znamená mrknout se na to, jak to bylo minule, to znamená rekapitulace.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Třetí místo minule jsem se tady mám přišahnul. Robin Schulz z Barbs a Better Times. Jdeme na dvojku, Demi Lovato. Low-rise jeans. Tak to je druhé místo z minula a jednička, kdo pak tam asi byl, co myslíte, nedávno vydal nový album. Asi jsem měl říct správně Madonna, je mi to jasný a hlavně vydala jako ona, žena. To album už mám docela dost naposlouchaný, není špatný, ale zažil jsem lepší. Teď pojďme ale trošku někam jinam, to znamená na to klasický pořadí od desítky směrem dolů, to znamená k jedničce, k tomu čtyři novinky, ty novinky jsou tady proto, já to jen tak lehce vysvětlím, kdyby náhodou dneska někdo poslouchal poprvé. Písničky, které jsou v Relaxádě, to znamená v žebříčku, do kterého hlasujete na www.radio-relax.cz, tam jsou maximálně 5 týdnů, aby se to vyloženě neoposlouchalo. No a pak právě proto máme ty čtyři novinky, z nich vybíráte muziku, která